0: Soutěžte na rádiu Kiss s Kaufland Card Extra. Ve hře jsou poukázky v hodnotě 5000 korun. Stačí po naší výzvě zavolat do studia a správně odpovědět na soutěžní otázku. Tak poslouchejte od pondělí rádio Kiss a vyrazte na pořádný nákup.
1: Soutěž vám přináší Kaufland. Využijte extra výhody z Kaufland Card Extra v mobilu.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Dneska je den, kdybychom se měli opět stát dětmi a Patrik si to tady užívá náramně.
2: Mě to baví.
1: Zkusíme zavolat do jednoho hotelu. Tvým úkolem bude zkusit, jestli si pětileté dítě může zarezervovat pokoj.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den, já bych si rád zarezervoval pokoj.
3: Dobře, tak si vezmu na vás kontakt.
2: A máte tam nějaký třeba bazén a nebo cukrárnu? Já jsem si našel holku a chci si to s ní užít.
3: Prosím vás, kolik vám je roku?
2: Mně bude za týden 5 let.
3: Takže to je nějaká legrace.
2: Ne.
4: Moc vás zdravíme z Rádiaky.
3: Já poslouchám Kiss v autě, tam jsou...
5: Mám jednu otázku, můžete mi říct, kam na ty nápady chodíte?
0: Raní Kiss od 6 do 10.

0: Soutěžte na rádiu Kiss s Kaufland Card Extra. Ve hře jsou poukázky v hodnotě 5000 korun. Stačí po naší výzvě zavolat do studia a správně odpovědět na soutěžní otázku. Tak poslouchejte od pondělí rádio Kiss a vyrazte na pořádný nákup.
1: Soutěž vám přináší Kaufland. Využijte extra výhody z Kaufland Card Extra v mobilu.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: A sobotní ráno začínáme na D1, tam jsou celkem 3 dopravní nehody. První na 110. kilometru ve směru na Brno, další nehoda 353. kilometr ve směru na Ostravu a ještě jedna nehoda 213. kilometr ve směru na Brno. Bůralo se i na D6, 130. kilometr ve směru na Karlovy Vary a z dopravy v tuhle chvíli úplně všechno. Šťastnou cestu a dobré ráno.

0: Baví vás naše muzika? Chcete znát názvy songů, které jste před chvílí slyšeli na KISSu? Tak mrkněte na playlist na www.kiss.cz. Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket energylandia.pl.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
2: Dobré ráno, 7.01, startuje Kiss Active Weekend, s váma Vítě Lesák a z muziky nabízím třeba Felix Jena nebo Ice MC.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
3: Be happy.

Evelína dneska v kalendáři. Tak holky, přejeme z KISSu jen to nejlepší. 7.08, to je aktuální čas a pochopitelně startuje poslední víkend prázdnin. Tak doufám, že si ho maximálně užijete. Kdybyste chtěli porci tipů, tak už za chvilku nasypeme pěkně do éteru a zapojit se můžete i vy úplně jednoduše přes naší kysáckou apku, kam dáte vědět, co pořádáte, kam jedete, a my to rádi odvysíláme dál do celého světa. Dáme to nejlepší od 90. let, za chvilku Rio, Backstreet Boys a v tuhle chvíli už se roztáčí Verona, teď a tady. Dobré ráno.

0: Kiss Active Weekend.
1: Terka užívá dovolenou u moře, tak dostala Kiss Active Weekend na starosti Blanka. Tak Blani, povídej, co budeme tenhle víkend dělat a kam míříme?
2: V Krnsku Kysáci pod viaduktem se dnes koná další ročník hudebního festivalu Krnskofest. Nechybí ani doprovodný program pro děti a občerstvení. Na místo je možné dorazit vlakem ze směru od Prahy i od Mladé Boleslavy.
1: A s Blankou se ještě přesuneme do Nymburka.
2: Dnes se Kysáci na zahradě pivovaru Nymburk koná už 9. ročník akce Postřižinská dočesná. Na místě je živá hudba, můžete zažít jízdy historickým autobusem a nebo česání chmele. Vstupné se tady žádné neplatí.
1: Děkujeme, další tipy opět za hodinu.
0: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend. Radio Kiss.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Dejme si za úkol najít nejstaršího posluchače, co dneska ráno poslouchá Radio Kis.
2: No dobře, zkusíme to.
3: Tady Martin, 48, ale asi nevyhraju, že jo?
1: Pojďte se někdo ozvat, ale nedělejte si z toho, prosím vás, srandu.
4: Pánové, bylo mi 10. července 71.
5: Tady Marie, já vás strašně moc zdravím. Mně je 75 let.
2: 75, Maruško! Ty jsi naše vítězka.
5: Od doby, co tohle rádio začalo vysílat. Jste moje nejmilovanější zamilovaný rádio.
2: To se tak hezky poslouchá.
6: Mně se stane, když ráno vstanu, takže jsem asi nejstarší člověk na planetě. Ale zapnu Kis a v tu ránu se mi vrátí život do žil. Takhle na nás působíte.
0: Raní Kis. Od 6 do 10.

Lady Gaga a Poker Face, krátce po půl osmí u nás na Kissu. Nevím jak vy, ale já bych potřeboval nějaký ranní nakopávák. Kafe úplně stoprocentně nefunguje. A když nakopávák, tak hudební, tak věřte, že i dneska ráno si rozhodnete, co si zahrajeme. Už několikrát se tady zmiňovala Sabrina, ale sorry, nějak jste ji prostě neposlali dál, takže nezazněla celá. Takže dneska můžete vybírat buď ze Sabriny. A našel jsem taky jednu výbornou úchylárnu z Německa, kde Japonec, který se jmenuje Takeo Ishii, jodluje a do toho jede německý techno.

Poslední venkovní akce a to právě dnes. Amfiteátr Loket, 90s party a samozřejmě hvězdy 90. let. Groove Coverage.

nebude chybět ani Kosmonová. Dívám se akorát na počasí, jak to vypadá, tak loket v tuhle chvíli 16 stupňů, ale pršet nemá, 24 přes den, takže naprostá pohodička. A k tomu všemu samozřejmě i tým Rádia Kiss. Všichni už jsou nachystaný, já odcházím pomalu jistě na toaletu a díky tomu, že tady je Patrik, tak si zamknu počítač, protože rozmohl se nám tady takový nešvar psát statusy na sociální sítě, anebo z vašeho soukromého mailu posílat třeba erotické nabídky po celém baráku.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Dopravu začínáme na D548 km ve směru na Prahu. Nehoda odstraněna, plně průjezdno. D6 hlásí nehodu na 130. km ve směru na Cheb. A připomínám taky D1 110. km ve směru na Brno. Jinak další místa nemáme hlášena. Kdybyste měli info ze svých cest, je vám k dispozici naše kysácká apka. Šťastnou cestu!

0: KIS počasí.
1: Sobotní den bude převážně polojasný až oblačný, na východě ještě s dozníváním deště a bouřek. Vítr dnes zafouká od západu rychlostí od 3 do 7 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 22 a 27 stupni.
2: 8 hodina odbyla, dobré ráno, z KISu přejeme, doufám, že užíváte sobotu a do vašich uší pouštíme další muziku, dáme Magic, ale ještě předtím Aqua a Dr. Jones.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.

Taky jsou rozděl Magic a Root. Doufám, že máte pohodový a krásný ráno a kdybyste chtěli pořádnou hudební nakopávačku, tak si sami o ní rozhodnete. Protože dneska máte na výběr, buď vám dám remix Sabriny Boys Boys Boys, a nebo nabídnu německý jodlovací techno. Dejte vědět přes apku, na co máte chuť, co by vás nakoplo v sobotu 29. srpna. Poslední prázdninový víkend, dáme si Baste, dáme Paul Fandika a v tuhle chvíli nachystáme Alesso. Dobré ráno.

0: Is Active Weekend.
1: Víkend plném proudu, další typy, kam můžete vyrazit. A díky taky Klokanovi, který píše, že dneska můžete vyrazit do Malotic na posvícení, začíná se o 13 hodin. A teď už nám řekne víc typů i naše rádiová zpravodajka Blanka Chaloupková. Míříme do Milevska.
2: Do Milevska se kysáci po roce vrátil food festival, takže pokud byste rádi zažili den plný jídla, tak Milevsko, náměstí Edvarda Beneše, je to správné místo. Letos tady probíhá i Art Market, což je trh zaměřený na řemesla, umění, módu a šperky.
1: A Blanka ještě pozve do Hořic.
2: Kdo by kysáci neměl rád hořické trubičky? Možná jste ale nevěděli, že i hořické trubičky mají svou slavnost. Už 13. ročník se dnes koná na náměstí Jiřího z Poděbrad v Hořicích. Po celý den budou probíhat také trubičkové soutěže, program pro děti a stánkový prodej. Večer bude patřit skupině Lucie Revival a pak Pavlu Caltovi.
1: No Blanko, Blanka Holoubková, jak to, že jsi zapomněla na tuhle akci? Dneska probíhá letní slavnost v Holoubkově. Tak kdybyste chtěli, to je Plzeňský kraj.
0: KIS Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend. Rádio.

Enrique Iglesias na Kissu, máme krátce po půl devátý, díky za vaše hlasy, v tuhle chvíli sečteno, potrženo, vybírali jste raní nakopávák mezi Sabrinou a německým jodlovacím technem. Já už tady mám vítěze, takže vám o tuhle tu chvíli zahraju a myslím si, že asi všichni víte, jak moc dobře to dopadlo, protože tohle šlape a poslední týdny to v Německu jede opravdu na plný obrátky. Septic a také o Ishi, Jodl Techno, tak se to jmenuje, a samozřejmě zdravím i Patrika Peltána, který už momentálně je na cestě na 90s party, na loket, tak i pro něj do auta a věřím, že se mu to hodně bude líbit. Dobré ráno. Radio Kiss.

0: soutěž Kaufland Card Extra o poukázky za 5000 korun.
1: Ano, už po neděli budeme soutěžit o další poukázky za 5000 korun a to hned dvakrát denně od pondělí do pátku. Důležitý je, abyste byli napříjmu a jakmile zazní signál, vytáčeli studio 210 323 323. Je tady triviální soutěžní otázka, na kterou si věřím úplně jednoduše, najdete správnou variantu a tím pádem bude poukázka za 5000 vaše. Podrobnosti už teď na našem webu www.kiss.cz. Startujeme v pondělí.
2: Soutěž vám přináší Kaufland. Využijte extra výhody z Kaufland Card Extra v mobilu.

0: se salaví, babe.
1: S kysem za volantem po celé republice.
2: Devátá klepe na dveře, jak to vypadá na silnicích. D48, 44. kilometr ve směru na Frýdek místech hlásí dopravní nehodu. Bouralo se i na D4, je to 28. kilometr ve směru na Strakonice a ještě dvě nehody, velké mezi Říčí Jihlavská a Příbram Seifertova. Jinak na silnicích klid, šťastnou cestu.

0: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
1: Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket energylandia.pl.
2: Radio Kiss. Počasí.
3: Sobotní den bude převážně polojasný až oblačný, na východě ještě s dozníváním deště a bouřek. Vítr dnes zafouká od západu rychlostí od 3 do 7 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 22 a 27 stupni.
4: Devátá odbyla s vámi na Kissu Vítělesák, přeju krásnou a pohodovou sobotu a z muziky nabízím třeba Davida Guettu, ale ještě předtím i September.
2: To nejlepší od 90. let.

Run, run, river, to je muzika, která dozněla na Kissu, je 6 minut po 9, pro někoho dobré ráno, pro někoho dobré dopoledne. Následující minuty samozřejmě budou o vás, a to hlavně díky tomu, že víkend se rozjíždí a k víkendu patří i porce jukeboxů. Tak se nachystejte, začněte pomalu jistě přemýšlet, co byste rádi zahráli, a už za chvilku se těším buď na telefonu 210 323 323, a nebo se taky můžete ozvat přes naší kysáckou apku, kam nahráváte zkazy. Martin Garrix, CeeLo Green a nebo Silver, to je muzika na sobotní dopo a nebo ráno, jak chcete. Radio Kiss.

0: Active Kiss Active Weekend.
1: A jedeme se podívat, kam byste mohli vyrazit. Jumbo, děkuju za pozvánku na 17. moravské ulejtnutí u Duhového jezera. Dneska od 14 hodin spousta kapel, ohnivá show a samozřejmě mejdan až do časných ranních hodin. A dneska se taky s prázdninami loučí Štěpán, který dělá akci. Povídej.
2: Ahoj kysáci, rád bych vás dnes pozval na akci Pápa prázdniny, která se uskuteční od 13 hodin na fotbalovém hřišti ve Frištáku. Je zde spousta atrakcí pro děti, ale užije si celá rodina. Občerstvení je zajištěno, takže si vemte úsměv, peněženku do kapsy a přijďte. Ahoj Štěpán.
1: Pápa prázdniny a zdravíme ještě Martina Hovorku.
3: Ahoj, já vás zdravím z Hradu Hněvín, kde se dokonce natáčelo několik scén do seriálu Most. My už tady chystáme takové setkání všech fanoušků muziky 90. a milénia. Prostě poslední letošní letní zastávka Goldies Festivalu probíhá právě na Hněvíně a já dokonce budu hrát na dvou stagech, a takový menší a pak na takovým velkým krásným pódiu. Tak se moc těším, no a heslo pro dnešní večer, vždycky Most.

0: Soutěžte na rádiu Kiss s Kaufland Card Extra. Ve hře jsou poukázky v hodnotě 5000 korun. Stačí po naší výzvě zavolat do studia a správně odpovědět na soutěžní otázku. Tak poslouchejte od pondělí rádio Kiss a vyrazte na pořádný nákup.
1: Soutěž vám přináší Kaufland. Využijte extra výhody z Kaufland Card Extra v mobilu.
0: To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: do the rigga digga ding dong song.
1: Víkendový jukebox. A telefon 210 323 323, obsazen, a tam pracující Milan. Milane, ahoj.
2: Krásně, dobré ráno, ahoj Víťo.
1: Tobě taky, jak ti jde dneska šichta od ruky, povídej.
2: No tak ráno jsem jel do práce na stavbu, rozdal práci, úkoly, a teďkom zprávě jdeme do Chomutova si vyzvednout sekačku spravenou po servisu.
1: Takže máš o zábavu postaráno na víkend.
2: No to si píš, jo.
1: Hezky, pěkně. Tak co jsi vybral a komu hlavně?
2: No, jsou to samozřejmě moji nejoblíbenější němečtí skútři.
1: Gimme that noise. Nějaká,
2: přesně tak. A bylo by to pro moji Peťulku, tím se jí chci zároveň omluvit za to, že s ní netrávím tolika času, kolik bych s ní trávit měl. Že ten čas trávím v práci, ale dělám to z jednoho prostého důvodu pro nás.
1: Abyste se měli.
2: Ano.
1: Tak vám to nachystaný, za chvíli pro vás hraju, pozdravu a zase někdy na kysu, ahoj.
2: Díky, mějte hezky a taky krásnou sobotu.
1: Náky, čau čau, a hlasovka od Jindry.
3: Ahoj Víťo, dobré ráno, já bych chtěl nechat zahrát pro všechny kysáky, už se chystám na hrad loket za vámi a moc se těším, díky moc, Jindra.
1: A ještě tady mám pozdrav pro řidiče Honzu, který nás veze z Chorvatska, nyní jsme projeli Vídní a chtěl by to nějaký nakopávák, píše Terka. Tak tohle vás nakopne.

0: Ach, na Kisu. Je pravda, že tahle pozvánka by měla padnout o víkendu, ale ono to prostě nejde o víkendu díky tomu, že je to akce, která proběhne už ve čtvrtek. Tak pozor, milovníci pici si dají dostaveníčko ve čtvrtek 3. září v Holešovické tržnici na akci Pizza Pizza Pop Up. Začíná se v 11 dopoledne, jede se do 10 do večera a samozřejmě všechno, co je s pizzou spojený. Tak pokud máte rádi tohleto těstíčko, neměli byste chybět. Dáme Real to Real, dáme Carly Rae Jepsen a nebo Urbano All Star, Stacey a Jean-Luc.
1: Radio Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let. Od 90. let. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it.

0: jedním jízdním pruhem. Bouralo se i na 35, konkrétně v Holíně, a ještě dvě nehody, Havířov Karvinská a Nový Bor Volkerova. Jinak z dopravy všechno, kdybyste měli info ze svých cest, dejte vědět přes apku. KISS přeje šťastnou cestu.
1: Radio KISS. Filmové tipy.
2: Původní seriál Disney Plus a hned všechny jeho díly najednou? Jo, bez srandy. Poste si Město krve. Díky němuž nakoukneme do Berlína, který zažil klimatickou změnu. Privilegovaná část obyvatel žije v klimatizovaný kopuli a zbytek? Mimo ni. Tam dennodenně svádí boj o holý život. Venku totiž vládnou upíři. Osmidílný seriál se z velké části natáčel v Česku, tak schválně zde poznáte Brno, Prahu nebo Ústí nad Labem. Pro KISS Katka Čepelíková.

0: Radio Kiss. Počasí.
1: Sobotní den bude převážně polojasný až oblačný, na východě ještě s dozníváním deště a bouřek. Vítr dnes zafouká od západu rychlostí od 3 do 7 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 22 a 27 stupni.
2: Je tady poslední prázdninový víkend, tak si ho pojďme maximálně užít a pokud to bude ve společnosti KISSu, budeme jedině rádi. S váma Vítě Lesák, přeju krásný a pohodový sobotní dopoledne.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS. Be happy.

0: dál, 10.05, to je aktuální čas na KISSu, sobota 29. srpna a jelikož je sobota, tak večer od 19. horečka sobotní noci. S DJem Basslickrem jukneme pod pokličku, co na vás dneska hudebně čeká a bude to opět neskutečná rychta. Dáme i tipy, kam můžete vyrazit, díky za ně, mám tady další od vás, tak za pár minutek proběhnou pěkně éterem a éterem proběhne i Celeste Buckingham, Scooter a nebo Kato. Hezké dopoledne.
1: Radio KISS.

0: Aktiv Weekend.
1: Tak jedeme dál, podíváme se, kam byste dneska mohli vyrazit. Těch akcí je hrozně moc a díky vám všem, kteří se zapojujete do Kiss Aktiv Weekendu. Dneska budu taky zvát na oslavu 120 let sboru dobrovolných hasičů Křešín, kde se zároveň pořádá i dětský den. Akce začíná dneska od 13 hodin, tak kdybyste měli cestu okolo, zastavte se. A ještě se taky z terénu hlásí Karel a jeho Action.
2: Ahoj kysáci, já jsem Karel Fiala a rád bych vás pozval na tento víkend, sobota, neděle, soutěž nazvaná Truck Trial. Upravený nákladák jezdící v extrémně těžkým terénu mezi brankami. Určitě zábava pro malý i velký, tak se přijďte podívat. Těšíme se na vás. Valašské Meziříčí, konkrétně Hrachovec, a stačí se podívat na www.trucktrial.cz. Tam najdete všechno potřebné.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Ale!
2: Co to hraje?
0: Češi dorazili na lyže.
3: Tyrolsku, Čechu, hromada, podmínky, parádi.
0: Lecka.
1: To má spát jako blázen. Jedu po D8, čověče, poslouchám vás, zapomenu odbočit na Teplice a už jsem v Německu, jak jsme drážděny.
4: Dobrý den.
5: Guten Tag.
0: Raní Kiss. Od 6 do 10.

0: pro vás budu mít hudební legendu, protože i dneska večer na vás čeká horečka sobotní noci s DJem Basslickrem. Tak pojďme na ní a bude to Pila.
1: Legendy horečky sobotní noci Rádia Kiss.
0: V Braintree v Anglii vznikly Prodigy, což je, dá se říct, taková směsice big beatu, breakbeatu, alternativního dancu a elektronického roku. A jejich videoklipy už tenkrát měly hodně navrch. Hlavně byly strašidelný, ohromný šváby, chlupy jak rozdou ze zdi a další podobné věci. A my si tu dobu teď na Kissu připomeneme. V rámci horečky sobotní noci i tyhle pecky hrajeme. Rok 1996, Prodigy, Firestarter.

0: Becky Hill do Zděla na Kisu. Já jsem tady odevřel internet a vypadl na mě článek, co si obléct k lékaři. Tak říkám, hele, dobře, no, tak si to přečtu. Ve finále, nevím, jestli vůbec cenu to má jako rozebírat, protože i k doktorovi byste měli vypadat dobře, aby prostě to bylo stylový a tak dále. Jako chápu, pokud půjdete k psychiatrovi, abyste se nějak jako ohákli, aby si neřekl, ježiši, ten je úplně na hlavu, tak tomu musím něco napsat. Ale už jenom představa toho, že nevím, dělám venku s pilou, uříznu si ruku a vlastně nemůžu jet hnedka do nemocnice, musím si vzít sako a teprve potom můžu vyrazit.
1: Radio Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: volantem po celé republice.
1: 11. je tady, jak to vypadá na silnicích, D11, 25. kilometr ve směru na Hradec hlásí nehodu, bouralo se taky v Kralupech nad Vltavou, ulice U Dýhárny, Rychnov nad Kněžnou, ulice Jiráskova a v Písku Dva Ťukance, Obchodní a Rokycanova. Šťastnou cestu.

0: Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket energylandia.pl.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
2: Rádio Kiss. Počasí.
3: Sobotní den bude převážně polojasný až oblačný, na východě ještě s dozníváním deště a bouřek. Vítr dnes zafouká od západu rychlostí od 3 do 7 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 22 a 27 stupni.
4: Tak doufám, že už vaříte doma ten sobotní oběd, že to bude nějaká specialita šéfkuchaře. My máme taky specialitu a to nejlepší od 90. let.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
5: Be happy.

Krátce po 11. Vanessa Amorosi dozněla na Kissu. Doufám, že už máte uvařeno, načančáno a už jenom čekáte na to pravý poledne, abyste si s tou rodinkou ten obídek vychutnali. Možná je to úplně jinak. Kdybyste se dneska náhodou balili a míříte na loket na poslední venkovní akci pod naší taktovkou, tak se nebojte, tam hladoví určitě nebudete. A hladoví jste možná i po muzice, protože za chvíli nás čeká další víkendový jukebox, tak popřemýšlejte, co by jsme si tak v éteru Kissu mohli zahrát. Telefon do studia 210 323 323 a nebo taky naše kysácká apka DJ Matrix, Pitbull a v tuhle chvíli totální banger. Robin Schulz, Better Times.

0: Kiss Active Weekend.
1: Kysáci, děkujeme moc, že se zapojujete do Kiss Active Weekendu a dáváte vědět, co pořádáte za akce, kam vyrážíte. Konkrétně tady mám pozvánky od Jestřába na guláš.
2: Zdravím na Kisu. My teďka se účastníme guláš festu Kozlovici u Přerova na Jestřábí a ať přijdu prostě ochutnat 12 gulášů i 12 vaříčů. Takže přijďte, ať si dáte dobrý guláš.
1: Takže dneska to máte bez práce, když vyrazíte na guláš. A pozor, ještě se ozvala Markéta.
3: Ahoj kysáci, tady Markéta. Zveme vás dnes od 1 do 22 hodin na vinobraní na náměstí do Kostelce nad Černými lesy. Přijede 11 vinařství, dovezou i burčák, poslechu bude hudba, gastronomický program, závěru vystoupí kapela Lucia Revival a vše zakončíme v ohnivou show. Vstup je zdarma, těším se na vás.
1: A kdybyste měli tipy, tak dejte vědět přes apku. Za chviličku se těším na jednoho z vás. Dáme si další hudební víkendový jukebox. Teď Chaos, za chvilku Rihanna.

0: Soutěžte na rádiu Kiss s Kaufland Card Extra. Ve hře jsou poukázky v hodnotě 5000 korun. Stačí po naší výzvě zavolat do studia a správně odpovědět na soutěžní otázku. Tak poslouchejte od pondělí rádio Kiss a vyrazte na pořádný nákup.
1: Soutěž vám přináší Kaufland. Využijte extra výhody z Kaufland Card Extra v mobilu.

0: telefonní linku 210-323-323 mám obsazenou. Kdo pak tam je?
1: Ahoj, tady Leona.
0: Čau Leono, co by si zdala?
1: Písničku Pedro.
0: Pedro. Tak Pedro mám nachystaný, komu to chceš zahrát, povídej.
1: Mým kamarádkám z volejbalu, s kterýma teďka jedu autem, z volejbalového soustředění.
0: OK, jak jste dopadli na soustředění?
1: Bylo to fakt skvělý.
0: A soustředili jste se jako hodně na tu hru nebo vůbec?
1: No, furt jsme trénovali, měli jsme tak tréninku denně.
0: Hezky pěkně, takže teďka jste úplně na špici a porazíte kohokoliv.
1: Ano, a hrajeme za volejbalový klub Rosice u Brna.
0: Mějte se krásně, zas někdy a na Kisu hrajem pro vás. Mějte se, holky, ahoj.
1: Ahoj.
0: Čau. A ještě tady mám hlasovku od Evy, která míří na loket.
2: Usnám prosím na cestu, fakt nějakou péčku, jedem do toho loket na tu vaší akci, moc se těšíme. Bude to pro Jindříška samozřejmě, pro vás, pro tebe. Usnám nějakou odpalovačku, co nás prostě rozpumpuje, hrozně moc se těšíme. Přejeme všem krásný víkend, ať si to tam každý užije, pa.
0: A za chviličku už se s týmem spojíme, vyrazil směr loket.

0: Ano, už dneska se dočkáte Groove Coverage, Erotic, anebo Kosmonovi, to všechno, Amfiteátr, Loket a náš tým už je na cestě. Zdravím vás, bando, ahoj.
1: Ahoj.
0: Nazdar, hele, přišel takovej dotaz, hlavně na Romana a na Patrika. Poslouchejte dobře, jo?
2: Ahoj, Víťo, mám tady jeden takovej vzkaz pro Patrika, když už je na cestě. Patriku, ne, že mi tam s Romanem vylovíte tu síťovku z té řeky s tím chlastem a já odpoledne přijdu a bude prázdná.
0: Takže co mi k tomu řeknete, chlapci?
1: No, já nevím, jestli jsi slyšel o té kauze, jak jedni chytří návštěvníci festivalu si o týden dříve zašli na festiák, ale to tam ještě nebyl. Jenom zašli na tu louku a na té louce si zakopali jisté...
0: Jo, drogy, jo, to bylo na Creamfields, myslím. Čecem, ano, Čecem.
1: No a tak jsme se píděli potom, jestli třeba lahvinku rumu jde zakopat někde u hradu Lokev v amfiteátru, jenomže tam je to celý vybetonovaný. No a naše chytré posluchače napadlo, že si tam teď na raftu zaplujou, protože hned u amfiteátru je řeka Ohře a někteří už tam v síťovkách mají připravený lahváče ve vodě.
0: Tak to je nejvíc, to je nejvíc tohle.
1: Takže prostě geniální, já doufám, že Vláďa, který to slyší, hlavní organizátor, byl tak hodnej a nelez tam po čtyřech někde ve křoví a nehledal to a lidem to tam nechal, aby si potom dopřáli.
0: Samozřejmě naši posluchači už jsou na cestě, hlasovka.
3: Ahoj, právě jsme na cestě na Loket, máme to tak 2 hodiny asi ještě cesty, než tam zakempujeme. Tak jsme si říkali, že bys nám mohl zahrát něco na cestu, třeba od Kosmonovi, Groove Coverage nebo Erotic, ať se pěkně naladíme na ten kysácký večer. Díky, ahoj Martina a Pepino.
0: Tak se těšíme a vy byste se taky měli těšit. Něco pro vás mám hudebního, bando, co vy na to?
1: Budeme moc rádi a zároveň, když také slyšíme, jak jsou vyjmenovaní všichni interpreti, raději to řekněme rovnou dopředu, všichni přijedou. Je to jistý, ale bohužel musíme změnit pořadí, protože je nějaký problém v Německu a týká se to téměř každého letu. Takže všechny naše hvězdy teď dělají všechno pro to, aby se k nám dostali. Ale budeme muset Kosmonovu dát hned na začátek, ten dorazí jako první. A potom budou Groove Coverage a nakonec Erotic. To pořadí mělo být trošku jiný, tak ať to kysáci dopředu víte, že nakonec jsme to všechno v pohodě zachránili, ale pořadí bude jinak.
0: OK, tak přejeme výborný počasí, ještě lepší akci, protože tohle je poslední venkovní akce asi v roce 2026. Bando, užijte si to, zdravím všechny i DJ Basslickera, protože ten nás taky poslouchá a něco vám v tuhle tu chvíli zahraju na cestu, OK?
1: Moc se těšíme, ahoj.
0: Mějte se, ahoj.
1: Ahoj.

0: Česky sem za volantem po celé republice.
1: Jukneme ještě, jak to vypadá na silnicích. Zdržíte se na D1 kolem kilometru 210, a to v obou směrech, a je tam zdržení zhruba na půl hodiny. D5, tam se zdržíte taky, hlavně na kilometru 121 ve směru na Rozvadov. Po dopravní nehodě byla dálnice otevřená, ale v tuto chvíli je opět uzavřeno a bouralo se ještě v Kravařích v ulici Mlýnská. Jinak z dopravy v tuhle chvíli absolutně vše, ať už míříte kamkoliv. KIS přeje šťastnou cestu.
2: Yes. Come on. Martinez, you ready, girl?

vybere celá rodina. Pro nejmenší máme dětské bodíčko, aby bylo jasné, po kom mají hudební vkus. Pro tátu pořádný pivní půl litr, protože hydratace je...

0: je náš Kiss Show. Otevřeno non-stop na webu kiss.cz.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
0: Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket energylandia.pl.
2: Radio Kiss. Počasí.
3: Sobotní den bude převážně polojasný až oblačný, na východě ještě s dozníváním deště a bouřek. Vítr dnes zafouká od západu rychlostí od 3 do 7 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 22 a 27 stupni.
4: Dobrou chuť k sobotnímu obědu a doufám, že vám bude chutnat i hudebně tady u nás na Kissu. Za chvíli Katy Perry, ale ještě předtím Kačí s váma. Vítě Lesák, hezkou sobotu.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Rádio.

12.09, aktuální čas na KISu. Nezapomeňte, že je sobota a k sobotě patří horečka sobotní noci. Už za chvilku malá ochutnávka toho, na co se večer můžete těšit a bude to stát zase za to. A slíbit můžu i další tip, kam vyrazit. Díky moc, že se zapojujete a dáváte vědět, kam vyrážíte nebo co pořádáte. Já můžu otajnit playlist, dáme Pink, dáme Captain Jack. A v tuhle chvíli už se roztáčí i Cyril a There She Goes. Přeju krásné a pohodové odpoledne.

0: Active Weekend.
1: A na Kisu se v tuhle chvíli přesuneme i na východ Čech, protože tam se na vás chystá jedna zásadní akce, která proběhne už dneska na večer, ale víc Jirka, povídej.
2: Chtěl bych pozvat všechny motorkáře z Pardubic na Night Ride on a Motorcycle 2026. Sraz je na benzince MOL u letiště v Pardubicích ve 17:45. Po 17:30 zhruba budem vyrážet do Chlumce nad Cidlinou, tam k Bikers Crownu a tam teď už bude více motorek vyjíždět pak na Hradec Králové a tam pořadatelé už zajistili nějaký program. Tak jo, všem motorkářům zdar a hlavně opatrně.
1: A další tipy si dáme za 60 minut tady na Kisu. Za malej okamžik další hudební legenda. V tuhle chvíli ale Rehab a Timmy Trumpet.

0: Hity horečky sobotní noci Rádia Kiss.
1: Sobotní večery na Kissu patří horečce sobotní noci a hned potom startuje i speciál Bass Machine, kde jsou trošku ostřejší beaty. Takže i dneska s DJem Basslickerem se máte na co těšit a v tuhle chvíli už se roztáčí Tony, který letos oslavil 51. narozeniny. Svět ho zná jako Darut. A kdybyste ho chtěli vidět živě, tak i v roce 2026 vystupuje a nejbližší místo bude na Silvestra v polské Varšavy na speciální novoroční akci. Vyhrál taky několik hudebních cen a tohle je připomínka roku 1999. Darut, Sunstorm na Kissu.

0: Duchou.
1: Ahoj.
2: Čau.
1: To bylo takový spontánní, to nebylo nic připraveného, aby ses nemyslel.
2: No kecáš, teďka teprve dáváš do kejsu tu harmoniku, prosím tě.
1: Co bude odpoledne? Máš něco special dneska?
2: Jako vždycky, jako taková pohodička, žádný stres, žádný extrémní rušení víkendu kysáku a hlavně občas nějaká pozvánka a tip na to, jak ještě ten víkend, ten poslední prázdninový víkend strávit.
1: Jinak, jak jsi prožil prázdniny? Pohoda, dobrý, všechno
2: dobrý,
1: v cajku?
2: Do školy se moc netěším a teďka už jako samozřejmě jsem se začal učit.
1: Když vlastně po kolikátý do té 8. třídy to je letos?
2: Ale to už je po 23. no.
1: Tak snad to dopadne letos.
2: Uvidíme, no.
1: Hezký odpoledne.
3: To nejlepší od 90. let. Kiss.

0: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
1: Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket Energylandia.pl.
2: Radio Kiss. Počasí.
3: Nedělní den bude většinou s polojasnou oblohou, na horách s přeháňkami, k večeru bude oblačnosti od západu přibývat. Vítr v poslední den tohoto týdne zafouká od jihozápadu rychlostí do 6 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty naměříme mezi 24 a 28 stupni.
4: Bylo 13 hodin, s vámi už teď na Kisu Honza Průcha, přeju krásné sobotní odpoledne a pojďme se vrhnout za muzikou, je tu Selena Gomez.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

Rádio Kiss ve vašich uších, no jak už jsem říkal, krásný sobotní odpoledne vám přeje Honza Průcha, Kysáci. Poslední prázdninový víkend, tak je potřeba si ho pořádně naplánovat a pořádně si ho užít. Myslím si, že možná ještě víc než ty víkendy předchozí. Tak doufám, že ty plány máte a že se s nima taky s námi trošku podělíte. Můžete dávat vědět přes mobilní apku Rádia Kiss a samozřejmě, když tam budou lítat nějaký ty tipy, tak se můžete nechat inspirovat. Takže dejte nám vědět, jaký že jsou vaše plány, kde právě jste nebo kam právě teďka míříte. Za chviličku se na Active Weekend podíváme, do té doby muzika, třeba Sonic Dream Collective.

0: Kiss Active Weekend.
1: Tak kysáci, frčí poslední prázdninový víkend a jak už jsem říkal, jak už tady říkal i Vítě Lesák, tak samozřejmě je potřeba si ho náležitě užít a je pravda, že někteří z vás zvolili program, no myslím si, že lepší program zvolit nešlo, takže Jindro, kamže ty to vlastně jedeš?
2: No jo, Honziku, tak my jsme právě na půl cesty do Lokte za vámi, nebo respektive za tvojí partou. A už se moc těšíme a doufám, že si to tam užijeme. Měj se, ahoj.
1: Jinak zdravím taky DJ Baselikera, protože ten mi posílal apku, že zrovna je na cestě a moc se na vás všechny kysáky těší. Takže kysáci, klíďo, pokud jste se ještě nerozmysleli, se teďka můžete rozmyslet, že taky vyrazíte, protože to všechno krásně stíháte a čeká vás tam nejen tým Radia Kiss na Lokti, ale taky Groove Coverage, Erotic, Kosmonova, spousta zábavy, spousta muziky, jídlo, pití, no prostě co víc si přát. Takže 90s Party live u Hradu Loket dneska, brány se otevírají v 15 hodin, takže jak jsem říkal, všechno to krásně stíháte. A kdybyste chtěli jiný plány, tak takovou možnost taky máme. Blanka má tip.
3: Dnes se kysáci na zahradě pivovaru Nymburk koná už 9. ročník akce Postřižinská dočesná. Na místě je živá hudba, můžete zažít jízdy historickým autobusem a nebo česání chmele. Vstupné se tady žádné neplatí.
1: Blanko, děkujeme a vám všem kysáci krásnou sobotu.
0: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend. Radio Kiss.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu. Hudební pas.
1: Tak máte za úkol rozpoznat originál od takzvané předělávky. A jsem zvědavý na kysáky, jak si poradí s následující písní. Co třeba Míša Davidů?
2: Budu doufat, že je to originál.
1: Jdeme do Itálie. Rosana Fratello. Teď vám hrajeme oficiální song Avicii.
2: Za mě je tohle určitě originál.
1: Pojďme do roku 1962. Sometimes
2: I get a good feeling, yeah. Etta James.
1: Jo. Co kroutíš hlavou?
3: Já to mám zase dnoch, jo.
0: Raníky od 6 do 10.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox. Víkendový Jukebox.
1: Eliško, ahoj.
2: Ahoj.
1: Tak Eliško, prázdniny na konci. Týkaly se tě nějakým způsobem letošní prázdniny?
2: No, jakoby... ani nevím.
1: Ani nevíš, jako měla jsi prázdniny, ještě chodíš do školy, anebo už seš v práci?
2: Já jsem, jakoby, půjdu teďkon do 6. třídy, takže, jakoby...
1: Takže se tě týkali samozřejmě, takhle jsem to jako myslela. Užila jsi se aspoň? Jo. Nebo chtěla bys ještě, aby pokračovali, nebo už se těšíš do školy?
2: Netěším se vůbec do školy.
1: Vůbec,
2: ale chci ještě, aby, no, chtěla bych ještě mít, jakoby, prázdniny, že, aby tady byly ještě kámošky a takhle, mohli jsme se ještě už prostě prázdniny.
1: Jasně, no, tak, třeba tě někdo vyslyší, ale myslím si, že spíš ne. Teďka zahrajeme aspoň k sobotě veselou pecku. Verona, na mě nečekej, komu posíláš?
2: Mojí celý rodině a taky mýmu pejskovi, Blackovi.
1: Dobrá, tak jdeme na to, měj se moc hezky a užij si ty poslední hodinky tvých prázdnin. Měj se, čau.

0: Kysáci, kdybyste se náhodou nudili, mrkněte se na náš web kiss.cz a zahlasujte do Kiss parády, protože zítra po 7. večerní se Kiss paráda opět rozjede a sečte se to vaše hlasování, jak vlastně to všechno dopadlo a jak se nám promíchala top 10. Jak vypadá aktuálně, se můžete právě na našem webu podívat, při té příležitosti zahlasovat. Já jenom teď připomenu, jak vypadá první místo, nebudeme to rozvádět nijak dalekosáhle, a na prvním místě pro tuto chvíli jsou Offenbach a Four to the Floor. Takhle to zní. Líbí nebo nelíbí? No, záleží na vás, jestli na jedničce zůstanou. Jak jsem říkal, zítra od 19 hodin na Kissu. Kiss paráda s DJem Basslickrem. Teď už další 90. Centory a Take it to the limit. Yo.
1: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let. You know what we gotta do. We gotta take it to the limit.

0: Kysem za volantem po celé republice.
1: Před druhou odpolední máme dopravu celkem v klidu až na výjimku D1 mezi Brnem a Vyškovem na 210. kilometru. Opravují silnici, jezdí se tam jedním pruhem v obou směrech a v obou směrech se

Sněh. A taky o tom, že život občas nedodržuje námi napsaný scénáře. A mimochodem, na produkci se podílel Adam Sandler, který ho známe třeba z komedií Klik, Život na dálkové ovládání, anebo 50krát a stále poprvé. Pro KIS, Katka Čepelíková.

0: KIS počasí.
1: Nedělní den bude většinou s polojasnou oblohou, na horách s přeháňkami, k večeru bude oblačnosti od západu přibývat. Vítr v poslední den tohoto týdne zafouká od jihozápadu rychlostí do 6 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty naměříme mezi 24 a 28 stupni.
2: Byly 2 hodiny odpoledne, kysáci, a start této hodinky bude ryze letní. Mr. President a taky Don Omar, krásný poslech.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
3: Be happy.

0: Don Omar, Lucenzo, Danza, Kuduro. Leto ještě nekončí, kysáci. Ještě nám nějaký ty dny zbývají a navíc nám dneska celkem i přeje počasí. Každopádně, kysáci, teďka v tuto chvíli, těsně před čtvrt na tři, já jsem slíbil, že budu pozdravovat do Nespek, což je kousek od Benešova, protože minulou sobotu jsem jim tam hrál na skvělý akci, takže tímto zdravím nespecký fotbalisty, hasiče a všechny lidi, kteří na akci byli. Byla tam úžasná atmosféra, skvělí lidi a doufám, že se tam zase někdy vrátím. Teďka už ale zdravíme na jinou část České republiky. Zdravíme do Lokte a všechny z vás, co tam právě míříte, ozvala se Evička.
1: Ahoj, Honzíku, moc tě zdravíme, jdeme na to krásnou kesparty do Lokte, moc se těšíme, postav nějakou pecku pro všechny, užijte si to a krásný víkend všem, ahoj.
0: Takže všichni, co míříte na 90s party do Lokte, užijte si to stejně, jak si to hodlá užít Eva a posíláme vám třeba Mabla, Disco Disco, za pár minut taky aktiv víkend.

0: Aktiv Víkend.
1: Tak kysáci, jaký máte plány na dnešní den a nebo na zítřejší den, potažmo samozřejmě celý poslední prázdninový víkend. Michal, tak ten vyrazil na dostihy.
2: Ahoj, zdravím všechny kysáky. Dneska máme krásné počasí ještě, takže přeju všem, ať si to užijou. Je krásně, takže na výlet je třeba. My jedeme s holkama na dostihy do Bramantic. Díky moc, čau Michal, listebník.
1: Díky moc, Michale, za skvělý tip, kdo byste měl rádi koníky. Můžete taky vyrazit na dostihy, anebo můžete vyrazit za něčím dobrým k jídlu. Kam? Tak to už nám prozradí Blanka.
3: Do Milevska se kysáci po roce vrátil food festival, takže pokud byste rádi zažili den plný jídla, tak Milevsko, náměstí Edvarda Beneše, je to správné místo. Letos tady probíhá i Art Market, což je trh zaměřený na řemesla, umění, módu a šperky.
1: Díky moc, Blani, už teď se mi zbíhají sliny a vám všem přeju krásnou sobotu.
0: KIS Active Weekend.

0: soutěžte na rádiu Kiss s Kaufland Card Extra. Ve hře jsou poukázky v hodnotě 5000 korun. Stačí po naší výzvě zavolat do studia a správně odpovědět na soutěžní otázku. Tak poslouchejte od pondělí rádio Kiss a vyrazte na pořádný nákup.
1: Soutěž vám přináší Kaufland. Využijte extra výhody z Kaufland Card Extra.

0: Legendy horečky sobotní noci Rádia Kiss.
1: Dnes večer v 7 hodin to odstartuje a DJ Baselecker vám bude servírovat samý hitovky. Horečka sobotní noci, jako každou sobotu po 7 večer, i dneska je připravená s megahitama. A mezi ty megahity pravidelně patří taky vlastně jeden fenomén roku 2000. Byla to asi největší hitovka roku 2000. DJ Alligator, někde taky psáno DJ Alligator Project. Je to iránsko-dánský producent a DJ. A opravdu tu největší hitovku udělal, vlastně tu svoji první hitovku. Pak zkoušel, ale už to nebylo ono. Whistle Song. On vlastně skvěle zareagoval na trend tehdejší doby, protože právě na přelomu toho těch 90. a nového milénia, tak byl velký trend na diskotékách a na parties mít píšťalky v puse a pískat pěkně do rytmu. A on udělal Whistle Song a z toho se stal opravdový megahit. Takže pokud dneska plánujete poslech večerní horečky sobotní noci, tak rozhodně zkuste pohledat doma nějakou píšťalku a zkuste si to dát takhle pěkně v rytmu 90. let a milénia. Pojďme na to, DJ Alligator, The Whistle

0: každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Kysáci, zase od pondělka do pátku pofrčíme soutěž 7-7, takže ráno si přistaňte, pokud stáváte běžně později, a zkuste se dovolat ve stanovený čas, kdy zazní ten správný signál sem do studia na 210-323-323. Někdo z ranní trojky za vás hodí kostkou a číslo, které na kostce padne, my znásobíme 1000 a pošleme vám na účet. V případě, že padne šestka, přidáme ještě 1000 navrch, takže 7-7, ta soutěž, která je tady pro vás po celý rok 2026, opět v pondělí a opět máte možnost si vyhrát nějaký ty prašulky do vaší kapsy. Tak to zkuste, kysáci.
2: 7-7. V pondělí opět pokračujeme. 7 hodin ráno na Rádiu Kiss.

0: Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket energylandia.pl.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
2: Rádio KISS. Počasí.
3: Nedělní den bude většinou s polojasnou oblohou, na horách s přeháňkami, k večeru bude oblačnosti od západu přibývat. Vítr v poslední den tohoto týdne zafouká od jihozápadu rychlostí do 6 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty naměříme mezi 24 a 28 stupni.
4: 3 hodiny, 2 minutky k tomu, Radio KISS, Honza Průcha, no a doufám, že u vás krásná sobota. Pojďme si ještě zlepšit, Olaf Basovský.
2: Od 90. let. KISS. Radio KISS.

Mark Korn a Semito, Rakakaka Bam. Taky sáci, zase jsme předběhli svět, zase jsme předběhli dobu tady v České republice, protože když byste se zeptali, co je takový typický český, když Češi vyrazejí na dovolenou nebo Češi vyrazejí na nějakou letní dovolenou. Tak jsou to řízky, paštiky, možná už je to tak jako trošičku pase, ale sandály, teda ponožky v sandálech a v pantoflích, to pořád platí. Já se přiznám, že když teda jako nejdu úplně mezi lidi a je fakt horko a mám ty pantofle, tak si kolikrát ty ponožky do nich vezmu, protože to prostě jako neklouže v těch ponožkách tolik. Ale jako není to úplně in, každopádně možná doba se mění, protože světoví celebrity teďka začaly nosit právě ponožky do pantoflí a sandálů a všichni je fotí a vlastně všichni to začínají napodobovat, začíná se jim to líbit, takže vlastně si z nás vzali asi příklad, asi nás někdo slavný světový viděl někde na pláži v Chorvatsku a řekl si, tyjo, to je strašně cool mít takhle ty ponožky, ne-li podkolenky v pantoflích u moře. No, tak uvidíme, třeba příští rok budeme in po celém světě. Teď už další muzika a za pár minut Active Weekend, pokud máte tip, jak strávit poslední prázdninový víkend, tak šup sem s ním přes mobilní apku Radia Kiss.

0: Kiss Active Weekend.
1: Kysáci, kam bychom mohli vyrazit? Co třeba do Pardubic? I když je město Pardubice známo spíše výrobou perníku, tady těch sladoučkých pochutin, který si dopřáváme především třeba na Mikuláše, tak tento víkend tam probíhá již 29. ročník festivalu vína. Právě v Pardubicích se totiž můžete setkat s více jak 50 vinaři. To všechno je doplněno bohatým kulturním programem, gastronomií a taky mini pivovary. A pokud byste si chtěli festival vína v Pardubicích užít, máte dost času, protože program končí až úderem 10. večerní a jelikož máme teprve krátce po třetí, tak času opravdu dost. No a vyrazit byste si taky mohli do Krnska, protože tam se taky něco dneska děje. A co? Tak to už ví Blanka.
2: V Krnsku Kysáci pod viaduktem se dnes koná další ročník hudebního festivalu Krnskofest. Nechybí ani doprovodný program pro děti a občerstvení. Na místo je možné dorazit vlakem ze směru od Prahy i od Mladé Boleslavy.
1: Přejeme krásný víkend s Kysem.
0: Kys Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend.
3: Radio Kys.

0: hraje více písniček na přání.
1: Jukebox.
0: Víkendový Jukebox.
2: Zdravíme Jirku na pořádnou party. Jirko, ahoj.
3: Ahoj, ahoj.
2: Tak řekni mi, co se a kde děje teďka?
3: Tak v Červeném újezdu slaví naši dva kamarádi narozeniny, Tomáš a Kamil. Mm-hmm. A chtěl bych jim za všechny kámoše, kámošky, přátelé popřát všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky. A Tomáš, ať už si najde nějakou perfektní babu.
2: My samozřejmě přejeme taky všechno nej k narozeninám. Hele, a popiš nám, pro nás, co na žádný oslavě nejsme, trošičku nám udělej chutě, co tam všechno máte?
3: Kotlíkový guláš, bazén, 36 stupňů, no úplný luxus.
2: Úplný luxus, ale taky něco dobrýho k pití asi, ne, předpokládám.
3: No, borovička.
2: Tak jo, tak tam dáme borovičku a užijte oslavu, ahoj.
3: Děkuju, ahoj.

0: Kiss Shop Rádia Kiss.
1: Kisáci, jdeme nakupovat na náš Kiss Shop, na který se dostanete na webu kiss.cz. Co se budeme povídat? Noci se nám budou teď prodlužovat, taky tím pádem bude dřív tma a ty večery budou chladnější a chladnější, takže možná budete častěji večer plánovat nějaký posezení třeba s kamarádem, s kamarádkou nebo s přítelkyní, s přítelem, dáte si sklenku něčeho dobrého a to si musíte nalejt do něčeho stylového, ať už je to vínko nebo něco jiného, tak samozřejmě tady máme stále na Kiss Shopu naše plastové skleničky na vínko, černá, červená a bílá. Můžete zvlášť, anebo celý set, záleží pouze jenom na vás. Máme tady taky hrníčky, do kterého si můžete tajně udělat třeba čajík s něčím trošku ostřejším, anebo kávičku s něčím trošku ostřejším, a to hrníčky jak naší ranní trojky, tak taky odpoledního jumpu. Je tam samozřejmě i spousta odvlečení, crop top, taky kšiltovky, ty jsme nedávno zase znovu naskladnili. A když budete náš Kiss Shop sledovat pečlivě, tak na vás chystáme opět nějaký novinky na podzim a taky na zimu, tak aby vám neutekli kysáci. Kiss Shop přes náš web kiss.cz, udělejte si radost. A my si teď uděláme radost další muzikou z 90. Corona a Try Me Out.
0: Radio Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let. Try

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Je čas podívat se na silnice, ozvala se nám Lucka.
2: Ahoj kysáci, tady Lucka. Hlásíme se kousek od Lásenice, je tady dopravní nehoda, tak chci upozornit řidiče, stojí to tady, tak když tak to otočte. Díky, ahoj.
1: Lucko, děkujeme moc a kysáci, zdržení je také stále na D1 mezi Brnem a Vyškovem, 210. kilometr stále omezení, jezdí se jedním pruhem oběma směry a zdržení zase maličko narostlo kolem půl hodinky. Šťastnou cestu.

0: Slicker. Horečka sobotní noci. Už dnes od 7 večer. Na Radio Kiss. Radio Kiss. Počasí.
1: Nedělní den bude většinou s polojasnou oblohou, na horách s přeháňkami, k večeru bude oblačnosti od západu přibývat. Vítr v poslední den tohoto týdne zafouká od jihozápadu rychlostí do 6 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty naměříme mezi 24 a 28 stupni.
2: Byly 4 odpoledne 29. srpna, svátek slaví Evelínky, tak všechno nejlepší vám přeje Honza Průcha a teď už na Kissu Alice DJ.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
3: Be happy.

Dozněl nám Akon a jeho Lonely, ty kysáci. Občas mě baví statistiky, obzvláště když jde o nějaký statistický informace, které vlastně nejsou podstatné, ale jsou strašně zajímavé. A já jsem narazil na jednu takovou statistiku tento týden. A pozor, je to trošku z černé kroniky, ale vlastně nás to jako trošičku nechá zamyslet se, když jdeme třeba po ulici, nebo když jdeme třeba na hokej, na nějakou party. Protože pozor, kysáci, podle statistiky každý člověk na světě v průměru za svůj život potká anebo projde kolem 36 vrahů a vůbec o tom neví. Tak to je opravdu černá kronika. Možná se teďka budeme lépe koukat kolem sebe. Pojďme si zase zahrát další muziku. Jsou tady Lepší časy neboli Better Times, Robin Schulz, za chvilku taky Jerry Ropero a za pár minut poslední dnešní Active Weekend.

0: Kiss Active Weekend.
1: Kysáci, tak ještě stále stíháte vyrazit do Lokte, protože tam v místním amfiteátru už se vlastně otevřely brány 90s Kiss Party, kde bude nejen Radio Kiss, ale zároveň taky Groove Coverage, Erotic, Kosmonova. No a teď momentálně je takovej warm-up, kdy se můžete jako seznamovat, vybírat, kde budete stát, a zhruba nějakých 15-20 minut po 17. hodince vypukne to hlavní: muzika, Radio Kiss, Kosmonova, Groove Coverage, Erotic. No prostě skvělá zábava, takže máte ještě nějakou hodinku na to, abyste tam dorazili a aby vám nic neuteklo. No a kysáci, nebo můžete vyrazit za trošku jinou zábavou, pozvánku má Blanka.
2: Kdo by, kysáci, neměl rád hořické trubičky? Možná jste ale nevěděli, že i hořické trubičky mají svou slavnost. Už 13. ročník se dnes koná na náměstí Jiřího z Poděbrad v Hořicích. Po celý den budou probíhat také trubičkové soutěže, program pro děti a stánkový prodej. Večer bude patřit skupině Lucie Revival a pak Pavlu Caltovi.
1: Velikánská česká klasika, hořické trubičky. No, taky bych si dal, kysáci, pokud tam razíte, dejte si i za mě. A teď už pojďme za další muzikou, jinak za nějakých 10-15 minutek jedna z hudebních legend Rádia Kiss.
0: Kiss Active Weekend.

0: Soutěžte na rádiu Kiss s Kaufland Card Extra. Ve hře jsou poukázky v hodnotě 5000 korun. Stačí po naší výzvě zavolat do studia a správně odpovědět na soutěžní otázku. Tak poslouchejte od pondělí rádio Kiss a vyrazte na pořádný nákup.
1: Soutěž vám přináší Kaufland. Využijte extra výhody z Kaufland Card Extra v mobilu.

0: Legendy horečky sobotní noci Rádia Kiss.
1: Pojďme si připomenout, co nás čeká dneska večer. Horečka sobotní noci, DJ Basslicker, a to všechno od 19 až do 23. A potom stále DJ Basslicker a trošičku rychlejší a svižnější tempo a možná i trošičku tvrdší beat v podání Bass Machine. Máte se jako vždycky každou sobotu večer na co těšit. A v horečce sobotní noci je takovou tradicí, že pouštíme ty největší pecky. A to samozřejmě, ať ty aktuální, tak taky ty z minulosti, z 90. taky z milénia. Jedna ta na přelomu 90. a milénia, tak tu mám připravenou i teď. A jedná se pro vás o dobře známého DJ a producenta, pokud máte rádi to milénium, především italo, disco, italskou muziku. DJ Ross, tak to je producent par excellence. Když si vyjedete jeho biografii, tak to je opravdu neskutečný a nepřeberný množství hitovek, který on udělal. A nejen pod svým vlastním jménem neboli pseudonymem DJ Ross, ale i pod jinými produkty, respektive například Lawyer, což jsem netušil, že je právě DJ Ross. Song, který miluju od doby, co vyšel, myslím si, že to byl rok 98-99, no nějaký ten pátek už to bude. A miluju ho nejen proto, že je to skvělá muzika, ale taky k tomu byl geniální klip, tak si ho zkuste dohledat. A my si teďka na Kissu zahrajeme Lavier, I wanna
2: I wanna I wanna

Richie, Anxiety, DJ Dark Remix právě teď na Kissu. Kysáci, a pojďme za trošku jinou muzikou. Pojďme za trendcem a různým podobným hudebním žánrům, protože i to nesmazatelně patří do vysílání Rádia Kiss. A říkám to zejména proto, že se nám blíží opět první středa v měsíci. Ano, druhého tuto středu bude první středa v září a s tím je spojený i pořad Trends Party Live. Michal Kavalčík, DJ Bassnicker, startuje jako vždycky v 10 večer a čeká vás dvouhodinka našláplá k prasknutí. Takže kysáci, rozhodně nezapomeňte poslouchat, zároveň se můžete i koukat na kluky. Jestli už tady stihneme připravit webovky, tak to bude samozřejmě i na YouTube kanále Rádia Kiss. Takže 59. díl už 2. září na Rádiu Kiss od 10 večer. No a jako vždycky si dáme takovou lehčí, ne ochutnávku, ale spíš návnadu na Trends Party Live. Dáme si, když tady nedávno byl v České republice DJ Tiesta a jeho jednu z kultovek jeho začátku Love Comes Again.

0: Taky jsem za volantem po celé republice.
1: Krásnou sobotu přejeme na silnici, ať už míříte kamkoliv. Pozor si dejte na 34 mezi Jindřichovým Hradcem a Třeboní. U Lásenice je vážná dopravní nehoda, která se tam stále řeší, takže počítejte se zdržením, raději volte objížďku. A stále ještě kratší zdržení na D1 mezi Brnem a Vyškovem na 210. kilometru omezení. Oběma směry se zdržíte kolem 15 minut. Šťastnou cestu!

0: Machine s DJem Basnickerem. Jediný oldschoolový speciál tohoto druhu v českém éteru. Každou sobotu od 11 večer na Rádiu Kiss. Objevte magický svět Energylandie, parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce, druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket Energylandia.pl.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
0: Rádio Kiss. Počasí.
2: Nedělní den bude většinou s polojasnou oblohou, na horách s přeháňkami, k večeru bude oblačnosti od západu přibývat. Vítr v poslední den tohoto týdne zafouká od jihozápadu rychlostí do 6

Milky, David Guetta, jedna předělávka, opět 90-kový klasiky, Just the way you are. Tak kysáci, a v této hodince vás chci slyšet, protože budeme mít příležitost dát si rovnou dvě písničky na přání, dva jukeboxy, a vy máte dvě možnosti. Buď to mi nahrajete nějaký vaše přání přes mobilní aplikaci Radia Kiss, anebo si počkáte na ten správný signál a zavoláte přímo do studia 210-323-323 a hezky živě pokecáme v éteru a zároveň vám zahrajem vaší oblíbenou pecku. Záleží na vás, ale každopádně se těším, až někoho z vás uslyším. Teďka Denzel, Pump It Up.

0: Jukebox. Kysáci, mám sklerózu na jména, obzvláště když je těch jmen pak více než jedno, a tak doufám, že jsem to teďka nezapomněl. Verča a Anča, je to tak?
1: Je to pravda.
0: Teda, tak to jsem sám překvapený, že si to takhle pamatuju. Holky, vy jste teďka na cestě za sportem, kam jedete, co tam budete dělat?
1: Jedeme do Třebíče na cyklostezku na brusle.
0: Takže chlapi, jestli chcete potkat na bruslích dvě pěkné bábovky, tak šup do Třebíče. Teďka už mi řekni, co na tu cestu pošleme a komu to budeme tak nějak jako posílat.
1: Takže prosím, I took a pill in Ibiza. A bude to pro Kachnu a pro Kajku.
0: Dobrá, tak posíláme Majka Posnera a vy si to užijte, holky. Mějte se, ahoj.
1: Děkujeme.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Jak jsme říkali, ano, genderové vyvážení znamení zvěrokruhu v příštích letech. Teď je otázkou, jak rychle to prosadí nebo ne. Takže štír.
2: Štířice.
1: Kozoroh.
2: Kozoroška.
1: Prej to bude koza. A pana.
3: Panic.
4: Jo. Což znamená, že u býka to bude kráva.
5: To znamená, že já jsem vlastně na přelomu váha pany, tak jsem vlastně váhavý panic.
1: Ale je to zase kachna.
0: Ranní Kiss od 6 do 10.

0: Sigala Is Love. Kysáci, a teď se pojďme podívat na to, jaká vás od pondělí čeká na Kysu soutěž.
1: Soutěž s Kaufland Card Extra. O poukázky za 5 000 korun.
0: Ano, přesně tak, Kysáci, Radio Kiss a Kaufland Card Extra v pondělí rozjede soutěž, která tady bude po celý týden, tedy od pondělí do pátku. A budeme rozdávat poukázky v hodnotě 5 000 korun. A to rovnou 2 každý den, takže těch poukázek máme fakt hodně. A když budete mít aspoň trošku štěstí, tak se na vás třeba dostane. Důležitý je od pondělí do pátku poslouchat Radio Kiss. Jakmile zazní výzva, tak zavolat do studia 210-323-323, odpovědět na jednoduchou otázku, no a poukázka je vaše a můžete směle nakupovat. Mrkněte se na náš web Kiss.cz, kde najdete kompletní info o téhle vychytané soutěži.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss.

0: A opět jdeme vybírat podle vás, nebo respektive vy jdete vybírat a já to tam nahážu. Nejdříve Vítě se svým vzkazem.
1: Ahoj, tady Vítě. Jedeme dneska s kolegama s vyšetřovacím týmem paranormálních aktivit vyšetřovat v okolí Prahy. Zahraj nám tam něco na cestu, jedeme z Roudnice nad Labem z Prahy a ještě od Benešova, jsme tři týmy, dá se říct, tak nám to zahraje něco, prosím tě, od podlahy, ať nám to utíká, ať hlavně zdraví, dojedeme v pořádku domů zase. Díky, ahoj Vítě z Uničova, Olomoucký kraj a chtěl bych pozdravit všechny kysáky i moji přítelkyni Páju, Nelču a všechny, co poslouchají. Hezký víkend.
0: Teda paranormální aktivity, no tak to bude nějaká duchařina nebo něco podobného, člověče, to mě jde vždycky mráz po zádech, ale zajímá, mě to zajímá. Možná bych tam šel s váma, ale asi bych musel vždycky mít někoho po svým boku, jinak bych byl strachy úplně vyděšený. Teďka ještě Zdenča.
2: Ahojky, chtěla bych moc pozdravit všechny kysáky. Tak je přát jim krásný letní podvečer. Také zdravím mého brášku Kamču do Liberce a moc bych si přála zahrát písničku Sun is Shining v remixu od Boba Marleyho. Moc děkuju.
0: Tak je tady Bob Marley a Funkstar Deluxe Sun is Shining.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Jisáci D1 ve směru z Prahy na Brno, pozor si dávejte na 46. kilometru. Ve stoupacím pruhu tam stojí dva karavany, ať je nepřehlednete. Hlavně pokud dnes večer někam míříte, jeďte raději pomaleji, ať dorazíte šťastně do toho vysněného cíle. Vám všem přejeme šťastnou cestu.

0: Nejvyšší denní teploty naměříme mezi 24 a 28 stupni.
1: Je tady 18. hodina a opět jí začneme letní peckou. Luna Vamosala Playa, krásnou sobotu vám přeje Honza Průcha.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

Chystáci je něco málo po 6. večer, takže možná už máte na stole nějakou dobrou večeři, nechte si chutnat. K tomu samozřejmě si budeme pěkně hrát a v této hodince rovnou i dvakrát opět podle vás v juboxech. Ještě předtím ale Chumbawamba, Topic a taky Benassi Bros.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox. Víkendový jukebox.
1: Teď už si kysáci dáme takovou pohodičku. Myslím si, že song, který náramně sedí k sobotnímu teďka už večeru a vybírá Honza.
2: Ahoj Honzo, tady Honza a jedeme s mamkou a s taťkou na dovolenou. Tak bych si přál na cestu Afromena. Děkuju, ahoj.
1: Mě by jenom Honzo zajímalo, jestli je to oblíbená mamky a taťky, anebo si na to nějak narazil ty, protože Afromen, Because I Got High, to je velká klasika. Pojďme si to dát právě teď na rádiu Kiss.

0: Soutěžte na rádiu Kiss s Kaufland Card Extra. Ve hře jsou poukázky v hodnotě 5000 korun. Stačí po naší výzvě zavolat do studia a správně odpovědět na soutěžní otázku. Tak poslouchejte od pondělí rádio Kiss a vyrazte na pořádný nákup.
1: Soutěž vám přináší Kaufland. Využijte extra výhody z Kaufland Card Extra v mobilu.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox. Víkendový jukebox.
1: A teď už, kysáci, bohužel poslední jukebox dnešního data 29. srpen. A obstará ho opět někdo, kdo teďka momentálně užívá víkendu.
2: Ahoj, tady Michael. Můžeš nám prosím tě zahrát písničku od Saše Adelante? Jsme se synem na rybách, tak ať nám to jezdí. Díky.
1: Tak je to připravený. Hlavně to nedávejte moc na hlas, ať ty rybky nevyplašíte. I když, pokud jsou to taneční rybky, tak vám vlastně do toho čeřínku budou asi skákat jedna za druhou. Je tady Saš Adelante.
3: Oye, piensa en tu futuro. No pierdas más tiempo.
4: ¿Por qué?
3: Porque la vida es corta.
4: Déjame en paz, déjame solo. Yo vivo hoy, no miro para atrás.
3: Pero piensa que es muy importante mirar para adelante.

Kysáci, přiblížil se nám konec této hoďky, přiblížila se sedmá večerní a s ní se přiblížil DJ Bassliquor. Horečka sobotní noci připravena, loučí se s vámi Honza Průcha, krásnou sobotu vám přeju, pořádně si to užijte, ten poslední prázdninový víkend, ať to stojí za to, no a zítra se opět uslyšíme od 13 až do 7 večer, stejně jako dnes, tak se mějte, čau.

objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na ticket energylandia.pl.

je právě tolik, kolik je. Ano, přesně, 19 a pár minutek k tomu na Rádiu Kiss. Kdo tady je? Kdo tady je v sobotu? Ano, ten jeden Votrava, Vašek Votava, DJ Bassliquor, horečka sobotní noci. Právě teď začínáme poslední horečku sobotní noci o prázdninách. Takže věřím, že jste ve střehu, že jste tady se mnou a že si dáváte tyhle ty pořádný hitošky, které budou tanečně laděný. Samozřejmě pojedeme až do půlnoci, protože v 11 tady bude Bass Machine, zaměřený dneska na interprety, který vystupují na

0: Bochti na 90s Party Live. Pokud samozřejmě ještě jste někde poblíž Lokte Karlových Varů a těch krásných našich západních Čech, tak můžete vyrazit, protože Kosmonová bude vystupovat někdy v 10:30, aktuálně za chviličku míří na stage Groove Coverage, takže to bude veliký. Nicméně, teď ale v Eteru Rádia Kiss Red 5, David Coase, hit taky velice oblíbený, mám rád, když to hezky šlape. A zároveň mi tady napsal Martin, že by rád slyšel tu novou Inu, ta se mu taky jako moc líbí. No taky se ti líbí nová Ina, tak si dáme, ne? Což jako, že tady jako nebudu mazat med kolem pusy a zároveň ti tady budu chtít dělat radost v Eteru Rádia Kiss. Takže si jdeme dát jenom to nejlepší z taneční muziky a věřím, že vás dneska pěkně dostanu. Hej ho, parzmeni!
1: Rádio Kiss a horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.

0: Here we go! Ty krásu, teď jsem si vzpomněl na jednu bandu. Here we go! Víte, kdo to dával dohromady? Clubheads. Ty krásu, a my jsme Clubheads nehráli, ani nepamatuju. Tak víte, co já tady mačkám? Dneska tady trošku uděláme jako bordílek a, a dáme si Clubheads. Takže v téhle hodině, v hodince budou Clubheads. A jejich věc, přemýšlím, hip hop, don't stop. Squadron man, beat hop. Jo, dáme si Clubheads, jo. A miluju Belgičany, který, a Holanďany, který právě dávali tyhle ty hity dohromady a bylo to spousta neuvěřitelných fenomenálních věcí. Takže to všechno vám tady dneska naslibuju, nandám a rozhodně se i nad tím zastavím. Dneska samozřejmě se podíváme třeba i na DJ Tiesta, který vystupoval v Duplexu a byl naprosto fenomenální. Je pravda, že bylo neuvěřitelný. No víte co, já si to nechám až za chvilku, jo. já vám to povím až potom, protože nechci zase předbíhat. Teď v Eteru Radia jsem zase moc rychlej, tak radši si zahrajeme zase něco pěknýho, jo? Let's go, here we go, půjčo jen za 43, pište mi Instagram DJ Basic.
1: Noc, která má své jméno.
2: Horečka sobotní noci. Kiss. Radio Kiss.

0: Tak co si zase zahrajem? Vy mi tady píšete se nadšený, že jsme si dali 666 Amok. Ano, to 666 Mike je bombardiák, zrovna jsme si psali tenhle týden s producentem 666 a vlastně týpkem, který to všechno dával dohromady. On tam vlastně je hlavní ten vokalista mužský. A říká mi, hele, máš doma kazetu mojí, Paradox, a tak jsem vytáhl kazetu, jsem na ní pyšný a dokonce ji mám tady sebou v rádiu, takže jsem cvakal buklet a je tam právě Amok. Amok pecka, která nám dohrála, takže skvělý. Teď ale, aktuální skutci jejich No Rewind, hit, který se nám pěkně ořejval v Kisparádě, no, už se neořejvá. Chtělo by to nějakou novou pecku. Vy je máte v září v Ostravě, kysáci. 18.9. v Ostravě skútři v Čechách. Takže já budu asi poprvý, nebudu před skútrama předskakovat. Agentura mě neoslovila, dělá to úplně někdo, nevím vůbec kdo. Takže mě to trošku mrzí, ale nebojte, příští rok zase před nima budu. Nebudu říkat kde, než jsem drbna, nebo dostanu jako bu, jo? Takže jo, skútr No Rewind, za chvilku slibovaný Clubheads a hip hopping a dáme E-Type. A děkuji vám všem, kteří posloucháte Horečku sobotní noci, že je vás spousta, vždycky mi pošlete krásné zprávy a já se v tom hezky jako válím, mám radost z toho, že mě bavíte, teda nebo že já vás bavím, víte co, děkuji, jste nejlepší.
1: Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.
1: Radio Kiss.

0: Klaassen, to není ten Bart jako ze Simpsonu, ale to úplně jiný. Bart Hess, takhle si říká jako dlouhým názvem, mistr, který dal dohromady hit třeba On The Move nebo Infected, a ten druhý zmiňovaný nám teď bude hrát na kicu. Takže Infected dáme, Bart Hess se vrátil zpátky na scénu, stále tvoří melodie, muziku a jde mu to vyloženě dobře. Takže jsem rád za to, že takovýhle hity si tady můžeme dávat ve velkém na kicu. A potom samozřejmě nějaký ty informace o Tiestíčkovi, který nás za chviličku čeká. A vězte nebo ne, on tady neskutečně řádil, byl dokonalej a já mám rád dokonalý DJ. Takže k tomu všemu se dostaneme v další hodce. Rozhodně, prosím vás, nechoďte nikam pryč a poslouchejte. Radio Kiss!
1: Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.
1: Radio Kiss.

0: Tak co, taky rádi něco načínáte? No, asi občas načnu nějakou tyčinku a pak vypadám jak nevím co, jo, protože přibírám šíleně, no a tak ono se to dá nějakým způsobem i vysportovat, věřím, kysáci. Tak, ale to jsem chtěl říct, nějaký inteligentní moudro. My načínáme další hoďku horečky sobotní noci a já se teď zastavím u fenomenálního DJ Tiesta, který v neděli, ano, minulý týden v neděli absolutně zboural duplex v Praze. Začínal hrát někdy v půl jedny nebo v jednu ráno a hrál do půl čtvrtý. Ne, to já kecám. 23 začínal a do půl druhý, no to je jedno. Prostě hrál o 3/4 hodiny díl, než měl. Byl neuvěřitelný, byl skvělý, hrál výhradně trance a sypal tam fakt jako hustý tempo. Bylo to skvostný, vy jste mohli u nás na Facebooku sledovat, jak to tam odpálil. Musím říct, že to je člověk, který mu fakt nejde o prachy. I když by jako mohl prostě řešit jenom peníze, tenhle ten člověk má rád muziku a já mu to opravdu věřil a věřím. A věřím v to, že nejsem sám, protože to, co tam předvedl v duplexu v Čechách, to bylo krásný, brilantní, to byla show hodná mistra Kinga a jsem na něj pyšnej. Takže krásný, 45 minut navíc, prostě místo hodinu a půl setu dlouhýho bylo 2 a čtvrt, krásná plejáda, na kterou my Češi prostě zvyklí úplně nejsme. A díky za to, že prostě jsou tady takový hvězdy. V říjnu opět ATB André Tenneberger, který se chystá jako s tím fláknout, tak doufám, že ne. Ale teď si dáme, pozor, trenceři, jo. DJ Tiesto Lethal Industry, vzpomínka právě na neděli, Tiesta v duplexu. A bude Armin van Buuren, Sasha Everlasting. Miluju tuhle muziku a pak, aby jsme trošku jako ubrali, tak decentně, jo, DJ Bobo. Everybody move your fin. Oh, no, tak to si dáme. Oh!
1: Radio Kiss a horečka sobotní noci.
2: Horečka

0: Jo, tak dneska je to zase pěkná jízda, mi tady napsala Pavlína, je to bomba, děkuju. Mám pozdravit do Itálie, Terku, zdravíme, taky hrajeme vám všem, který milujete Horečku sobotní noci a bude to pro Denisku, která fajruje z Egypta tady s rodinkou celou, tak Denisce děláme radost, taky Teresce, Honzíkovi, mamince, ať to krásně jede. A teď budou Master Blaster, Hypnotic Tango, tak pro všechny, kteří mají rádi tango, myslím to hudební, ne ty tangáče, když ono, jak se to veme, jak budete chtít, takže tango si dáme a za chvilku vzpomínka na Viléma Orbita, abych od něj zahrál nějaký hit. Vilém Orbit nás před 14, ne před 3, ne, je to měsíc, ono se to vyvalilo trošku díl, ale je to měsíc, co nás opustil, takže Vilém Orbit, jeden z nejlepších producentů ever, dáme si Reverse Pavan for tak tady se to jmenovalo, krásný, takže to tam všechno na vás čeká, na Kisu, od Basslickra, hey ho!
1: Noc, která má své jméno.
2: Horečka sobotní noci. Kiss. Radio Kiss.

0: lovely homes. Begad the wobble. This is Stanley Unwin's Tiny Hopper with Wobble You, all joyful. Goodbye, load.
1: Chtělo by to zase nějaký tip na hit Horečky sobotní noci, že jo? A já mám tady pro vás úplně novýho Marka Korna, který společně se Semitů dal dohromady věc Won't Let You Down. I Won't Let You Down, super, super hit. Takže tip na hit, zásadní hudební novinka, která vás teď polechtá na ušních bolcích a jsem rád za to, že takovýhle hity vám tady můžeme představovat, protože mají hloubku, mají prostě nádhernou melodii a já jsem pyšnej na to, co prostě vychází z těch našich hvězdných interpretů a díky za to, že prostě na co hrábnou, to je dokonale zlatý. A vy jste taky zlatíčka, naše milovaný kysáci. Takže jo, Mark Kor, který brází stále náš eter hitovkou Ragaga Bomba, Ragaga Bam, a nebo třeba Inside Outside, tak to teď poletí pro vás všechny. Hey ho!
2: Horečka sobotní noci.
3: Horečka sobotní noci.
2: Radio Kiss.

0: Nova Space jste chtěli a Star Splash Free. Budeme dělat radost Luce, Lukinovi, Tomíkovi, Fáňovi, jako každý týden. A jsem rád za ty naše věrný posluchače, který vždycky nelení a posílají mi tady hezký vzkazoše. Já jim za to opravdu moc upřímně děkuju, celýho srdíčka na Radio Kiss. A chtěl jsem si dát nějaký Nova Space, no protože Nova Space miluju, takže dneska si od nich dáme Hit to France. Tak jo, tak jdeme do Francie se podívat a na Star Splash, který vlastně ve videoklipu vystrkovali zadky. Byli dokonalí. Ne ty zadky, ale Star Splash. Charlie Lano a Mental Tio, tato výborná dvojka, která nás na konci srpna pěkně povodí v éteru Rádia Kiss. Hey ho!
1: Horečka sobotní noci. Horečka sobotní noci. Rádio

0: Francouzsko.
1: Tak co tady odevřem? No to bude ne flaška, další hodinka horečky sobotní noci. Chtěli jste nějakou Veronu, no budeme dělat radost s Veronou a já jsem si říkal, jakou Veronu dneska bychom mohli udělat. Tak to zní blbě. Krásný den, jo, mám rád krásný den. Tak si dáme už létem z ní to, co stále si chtěl. No. Tak jdeme na to, na otvírák hodinky Radio Kiss. Let's go!
2: Radio Kiss a horečka sobotní noci.
3: Horečka sobotní noci.

0: Tak jo, kysáci, zase trošičku popojedeme hudebně, jak se říká, popojedem, nebo nezastavujeme, máme zpoždění, tak to říkala Kelišová, teda ne Kelišová, ta výpravčí ve Slunce Seno, ale bylo to super. Tak a my na Rádiu Kiss v rámci skvělé horečky sobotní noci přichystáme další hudební dýchánek, který bude fenomenální. Já jsem rád, že ladíte, že ta sobota pro vás je důležitá, aspoň taky jako pro mě. Italo Brothers Moonlight Shadow, ano, letu věc dali dohromady. Groove coverage. A předtím ještě Mike Oldfield Ofiko, že jo? A jsem rád za tuhle muziku, že si ji tady můžeme sypat. Na Radio Kiss. Tak, budou. A já mám hroznou chuť na There is a Star od Aquagen. Takže dáme trošku rychtičku dneska v Eteru Radio Kiss, jo? A chtěli jste Schumachera? Schumacher. Tak bude, Formula 96. Je to vlastně originál Formula z roku 1995. Kdy vyšla tato písnička na Taneční lize. S číslem 12, ano, Taneční liga 12, tam byla tato skladba.
1: Noc, která má své jméno.
2: Horečka sobotní noci. Kiss, Radio Kiss.

0: noci. Horečka sobotní noci. Nové i starší hity z diskotek. Každou sobotu večer na Rádiu Kiss.
1: Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden.

0: Tak jo, mý milovaný, milí pařmeni na Radio Kiss, pokračujeme dál v rámci horečky sobotní noci a jdem si dát zase trošku drum and bassu, já jsem na dramec ujetej, proto si v tento krásný skvostný večer zahrajeme Sub Focus. Ano, jejich Elevate, který nám taky prášil tady denní vysílání a pak už jako to bylo asi trošku otří, tak jsme s ním lehce uhbrali, nicméně v tento okamžik si dáme právě Sub Focusáče, tak ta Elevate a za chvíli třeba Kiss When the Sun Does Shine a Wenga Boys na rádiu Kiss pro všechny skvělý lidi, kteří právě teď poslouchají a užívají si to. Hey ho!
1: Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.
1: Rádio

0: Radio Kiss, horečka sobotní noci, stále s vámi DJ Basicrl, takhle při sobotě, ano, poslední sobotě, sakra, prázdniny končí, co? Jste smutný, no? Já jsem taky, já tady brečím, jako do polštáře, že po prázdninách, no? Takže v úterý do školy, co? Ale prvního, no vyšlo to špatně, tenhle ten termín. Každopádně školáci, já vám taky něco zahraju pěknýho, jo, co by vám mohlo udělat radost. A bude to kachnička, jo, kachnička do vany. Budete vzpomínat na to, jak jste se cachtali u moře. A jsou tady Hempenberg a jejich věc Daktoy. Takže za chviličku dáme trošku jako ty kačenky, kačenáčkový a Daktoy tady bude, jo, pro... Pro ty, který se rádi koupá. Já to tady dneska nějak jako to, no, si punkuju, tak snad vám to nevadí na rádiu Kiss a jestli jo, no, tak mě můžete naprášit, ať mi to zruší tady. Éter rádia Kiss, hej ho!
1: Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.
1: Rádio Kiss.

0: Base Machine se blíží v 11, je tady 337. vydání a tady mám jako poptávku, abych zahrál něco, co se dlouho nehrálo. No tak uděláme si radost na Radio Kiss a dáme něco pěkného, co se dlouho nehrálo. Každopádně teď DJ Murphy Brown Axel F. Z čeho to je? Z čeho to je? Instagram DJ Basic The Basicka. I hned, kdo bude první, z čeho to je? Z čeho to je? Vyhrává CDčko Taneční liga 14. Hej ho!
1: Radio Kiss a Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci. What's going on?

0: spousta z vás má třeba otevřený pivečko u Horečky sobotní noci, jak jsem zjistil, a mám z toho radost. Takže teď otevřeme další hudební stránku. Jsou tady skútři, opět, ovšem tentokrát jejich veleslavná, krásná hitovka, která se jmenuje jako docela zajímavé, jmenuje se Riot. Dlouho jsme nehráli Riot a já dneska chci udělat trošičku výjimku a Riot zahrát. A za chvilku taky dáme Champagne, Save Me, to je taneční flák a hlavně devadesátka od českého projektu Champagne, nebo Champagne, on byl taky česko, holandsko, německý, takže tam si to bouchneme a zazpomínáme na tuhle tu klasiku, protože já chci v Horečce sobotní noci taky vytahávat songy, které třeba už dlouho tady nesvištěli a dělat vám radost, dělat z vás happy people, který dáme taky od Markyho Marka. Díky za to, co mi tady píšete. Jinak chci pozdravit tady Jirku Juhase. Jirka Juhas byl první, vyhrává taneční ligu 14. Odpověděl mi na otázku, z čeho bylo policaj z Beverly Hills, no. Eddie Murphy ze mě nebude. Jdeme na to.
1: Noc, která má své jméno.
2: Horečka sobotní noci. Kiss. Radio Kiss. I can't be more than I already am.

0: Posloucháte Horečku sobotní noci. Horečka sobotní noci. Nové i starší hity z diskotek. Každou sobotu večer na Rádiu Kiss.
1: Yeah! Where are you? Listen! Do it with me!

0: Ještě nějaký ten hitošek vám tady zandám z těch aktuálních vod a tentokrát se podíváme na Shakiru a Burna Boy, protože tady hit, který se jmenuje Die Die, ovšem remix od Clean Bandit nám Die Die opravdu superový beaty, já jsem radši, když nám to takhle hezky hraje a dupe a vyniká to tady v tom éteru Rádia Kiss. Takže aktuální Shakira, už je po mistrovství světa ve fotbalu, že jo, ale tenhle ten song, to je mistrovský dílo. A když tomu přihrábili ještě ruku právě zmiňovaný Clean Bandit, tak je to opravdu proporce fenomenální. Jdeme na to na Kissu v Horečce sobotní noci.
1: Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.
1: Rádio Kiss.

0: Kysáci, za chvilku teda slibovaný Bass Machine na rádiu Kiss a rozhodně už se blíží Bass Machine. Jo, to je ono, to bude střela a dáme si to nejlepší z lokte. Groove Coverage, Kosmonova, Erotic. Na to se těšte, pojedeme z kopečka. Tak ještě si dáme Kitkany, Florfilu. Já chytnul škytavku, přímým přenosu, tak snad vám to nevadí. Ale o tom to je. Napsal mi tady až Bejsi, já se u toho tak bavím, to je super. Já taky děkuji, já se taky vždycky bavím. Jsi dneska asi nějaký veselý. Vždycky jsem veselý, když jsem v heteru Radio Kiss. Mám vás rád, díky za to, že ladíte, hej ho.
1: Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.
1: Radio Kiss.

úplně poslední Bass Machine. Poslední vydání 29. srpna na rádiu Kiss Everybody. Kysáci, máme 337. To je krásný číslo sedmička na konci, já miluji, když to prostě má tu sedmičku, tak by to mělo mít úplně všude. A protože spousta z vás teď třeba jede z Nighty's Party Live z Hradu Loket, jo? 11. večerní, takže my jsme na končičku, konečný, tak věřím v to, že já teď udělám radost nejen z vás, nejen vám všem, který jste na lokti byli, ale i rozhodně vám všem, který jste tam nebyli, protože dneska Bass Machine si zahrajeme ty nejlepší pecky od daných interpretů, který prostě to s náma tam prožívali a pařili na plný pecky. Úplně neskutečným způsobem. Takže dáme groove coverage, ale samozřejmě nedám tady vyloženě provařený hity. No i když teda jo, mohl bych, že jo, Moonlight Shadow dáme. Ale dáme si třeba Digital Records meets DJ Cosmo Love Song Groove Coverage Editu. Bude hitovka No More Tears od Niny a Groove Coverage. Taky si dáme Because I Love You nebo The End. A taky Within Temptation a Groove Coverage Shinet. Je vlastně pravda, že tuhletu pecku udělali i Skutři, takže to si to tam jako nějak podělili. Ale já vím, že třeba i DJ Novus nebo spousta těch interpretů, který teď jedou na hotel, tak poslouchají Kiss, kousek, no a my si to jdeme vychutnat ve velkém. Takže hej ho, barzmeni, já chci poděkovat vám všem, kteří jste celý prázdniny ladili Radio Kiss a Bass Machine a speciál. No a doufám, že jste si to užili stejně jako já. Za chvilku třeba i pecky od Kosmonovy nebo Erotic, to je velká trojka, která dneska na lokti vystupovala. A bylo to fenomenální. Takže jo, jdeme na to, let's go, 337, Bass Machine startuje. Hej ho.

0: Jsem tak rád, že ladíte dnešní Bass Machine na rádiu Kiss s DJem Bassfikrem 337. Poslední prázdninovka. Vy jste se na začátku už lekli, že Bass Machine končí, co? Já jsem blbec řekl poslední Bass Machine, ale poslední prázdninové, jo? Víte co, já jsem chtěl zbuzerovat, teda ne. Já jsem prostě chtěl vynadat jako, nebo jsem chtěl provokovat samozřejmě školáky a tak dále. Nějak se mi to nepovedlo, abyste se tady lekli. Přišlo mi spousta zpráv, takže neuvěřitelný. Ale chci poděkovat vám všem, který mi píšete. Chci pozdravit i Kamila. Kamil je totiž úžasný, on teda posouvá z parádu hlavně, jo, ale i tyhle pořady, Bass Machine, Trance Party a další. Kamil Kotas se jmenuje, poslal mi krásný vzkaz, krásný e-mail. Kamila, ti moc děkuju za tvá slova. A on si všechno sepisuje, playlisty, dává si to dohromady. Je skvělej, takže já děkuju za tohle, co vlastně jsem mohl prožít i díky tobě, Kamile. Takže jsi skvělej, kámo, a moc si toho vážím. Takže Kamilo vyhrou a teď jdeme na Kosmonovu. Bombardiák, který dal dohromady neskutečně moc hitů. Třeba Dance Avec Moi, to je provařený hit, který jsme hráli v Horečce sobotní noci. Já jsem vám hrál vlastně i ve středu v Trance Party na Radio Kiss, takže to bylo velký, ale já si troufnu od něj zahrát My Boy Lollipop, jedna z těch nejkomerčnějších, rok 2003-2004, kde se to hrávalo. Pak si dáme Discover the World, to byl velký smash hit, bavil mě brutálně. Osobně se těším na Ailu, klub stráčů, Celebrate společně s Fiokem. No víte co, dáme si Don't Savek má, když jste chtěli, a The Daydream. Takže to všechno, a mohu bych ještě The Sometimes, což byl vlastně vintage beat, což byl podporek Kosmonovi. Ježiš, já bych mohl ještě Acid Folk. Víte co, já zahraju všechno, co bude, jo. Všechno, co bude dneska, to bude asi průšvih Bass Machine, protože já to tady jako docela dost budu valit hudebně přes hranice a právě si dáme ty interprety, který na lokty to dneska bourali, jako jsem nová byl výborný, měl hodinovej set na takto o 20 minut a jsme tam pěkně společně zakalili, takže už možná trošku na mě slyšíte. Mám rád živý přenosy v Eteru Rádia Kiss a nakonec dáme ještě něco od Erotic, jo, to tam ještě narvu, jo. Narvu tam tři songy od Erotiku. Takže hej ho, barzmeni Bass Machine 337 na Rádiu Kiss.
1: Bass Machine. Bass Machine. Kiss. Radio Kiss.

Co? Pařmení mý. Bass Machineovský. Radio Kiss, ano, jedete si tenhle ten těžkopádní speciál 337. vydání dneska. Jdeme do finále, já si tady ještě napálím Iroteky. Hrám Maxonev Sex Videor X 2003. A pak bych chtěl album edit. Já jsem se nemohl rozhodnout, kterou, tak víte, třeba dám obě dvě. A ještě si tady dovolím zandat Help Me Dr. Dick v Lopital remixu. Takže jo, tak trošku to tady rozpůlím na Radio Kiss a věřím, že budete mít radost, že ten Bass Machine dneska teda hodně komerční, ale nevadí, protože je poslední prázdninová, samozřejmě za chvilku právě. Už to bude zase pěkně jinde a já chci jako dělat radost vám všem. A vy jste mi vlastně i hodně psali, že byste rádi slýchali takovýhle hity, který dlouho nehráli v éteru Radio Kiss. Tak jo, jo, kysáci, mám vás rád, moc vám za to děkuju upřímně, za to, že ladíte. A věřím, že i září bude pěkně namaštěný hudební plejádou těch největších, nejlepších tanečních hitů ever. Klidně mi napište Instagram DJ Basic a The Bassicker. Já moc děkuju za zpětnou vazbu, protože vím, že v tom nejsem sám. Hej ho, a do neba s náma paří proti nám. Bass Machine. Bass Machine. Kiss.

Kiss Machine. Kiss Radio Kiss. To nejlepší. Od 90. let. Kiss Radio Kiss.

0: Zní léto. Hrajeme největší letní hity.
1: Be happy.

0: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let. Non-stop.
1: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, Alte Keks, 7, 8, gute.

0: Soutěžte na rádiu Kiss s Kaufland Card Extra. Ve hře jsou poukázky v hodnotě 5000 korun. Stačí po naší výzvě zavolat do studia a správně odpovědět na soutěžní otázku. Tak poslouchejte od pondělí rádio Kiss a vyrazte na pořádný nákup.
1: Soutěž vám přináší Kaufland. Využijte extra výhody z Kaufland Card Extra v mobilu.